bude ještě zakokrhej blbečku. Kiki, kiki.

0: tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená.
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná flét na žilách hrát.
1: Moje srdce honzou.
0: Poletní půlnoc nastává. Škrábu si dlaně a chci řvát. Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči štít. Posměšně na mě ze stran mává. Ideál, co měla jsem dřív.

ty nechat ránu otevřenou, co nejdíl sypat do ní sůl. Za chvíli poznáš, co mám v plánu, kde pak tvý klidný noci jsou.

Radio Folk, váš klidný prostor.

Vrcholek je v mlze, těžko vidět cíl. Pokouší se znovu, kdo má více sil. Kolik jich tak stálo, buď já nebo on, v očích

Chtěl bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil brávkovi do očí, že mu dám kobzoli, denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, bo z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale do včelčka mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzeny telefonní kable. Loni metrák žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled prekrtkům zaručuje.

chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent Spritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem.

rokem žitím šli dál. Sázím teď oběma, vlas stříbrem vzkvétá, podivně osud si s nimi tak hrál. Och, na své údolí vzpomíná rád.

pasta perlička, to je prostě jednička. Šotek reklam nezřízeně klidně radí mojí ženě.

zemřel. Kdo nepil, umřel taky. Ale kdo pije náš majový ležák, tomu se umřít nechce.

0: co chybí.
1: Možná jiskra přeskočí.
0: Možná jiskra přeskočí.
1: Možná.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Tak první řadě díky vám za dobrý vkus. A taky velký díky zvukaři, protože někdy se to takhle podaří. A taky pořadatelům za milá pozvání, kde všude hrajeme, že nejsme nahraný. No ale všechny tady jmenovat nebudu, už jenom Slávka, předsedu Fajn klubu.

jako papiňák a stejně to dá vždycky nějak. Jako Ježíšek, co ti nosí dárky a jeho chrápání je slyšet z dálky. Pavlík Stránský a jeho Stradivárky.

leč. Aleš je děsně vtipnej, ale stojí až tamhle vzadu a tak je vlastně vyplej. A v tomhle crazy stádu hraje na tohle. Má to čtyři tlustý struny a když to zmáčkne,

máme tu jednoho Jimmyho, šedýho knírače krátkosrstýho, takový milý přítulný zvířátko, a tak je potřeba ho držet nakrátko. A neublíží ani mouše, znáte to, hotovej beránek ve vlčím rouše. A když je blízko pěkná kočička, vytáhne perkuse Jimmy Voďas alias Mirek Vodička.

No a já jsem prej fešák docela, jak mi ten klobouk padá do čela. Na tom se shodla celá naše kapela. Taková kritika, koho by bolela. A hraju taky pěknou řádku let. A moje prsty by mohly vyprávět, kde a komu a co všechno už zahráli. A teď i vám, songy Mandarí, Milan Pilař a moje kytary.

ním nám tady zpívá růže, co může za vaše husí kůže. A když splétnou, dá se do díla, těžko uvěřit tomu, že nebyla nikdy na hudebním táboře, že s tou píšťalou je fakt za dobře. A v noci na cestách, když hovoří, tak celý auto smíchy položí. Znovu zrozená, náladová, snová.

Jemu se písničky zdaj a sami se mu ve spánku zaspívaj, protože vesmír ho má prostě rád a on vám to chce tak hledat. Poukačka, banjo, kytara, Dan Bednář a my jsme Mandela a tohle je pro vás.

pestrý kolíkům. Pak nestarel jsem se už vůbec o posádku, jež vezla obilí, sklad bavlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli,

kas noží, zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích, trusk ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích, sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice, do vzduchu bez ptactva, za gigantický plot. Mě nezachrání už záchrana plachetnice, můj trup je opilý, přívaly slaných vod.

šetví psi se hnali oblohou. Neli čeká na dalšího pracháče, se kterým chce sladkej vermut pít.

jak moc mi scházíš, když stojím na pláži sám. Koukám, jak vlny svůj písek si hladí, tak hladil jsem tvou malou dlaň. Zvedám kamínek, co na mě kouká, svírám ho v dlaních,

dzisiaj, je to mój kraj, tam się wydam. Když jsem šel, říkal jsem, přijdu hned,

Papinko, ať tam leží, tak i s ním. Už nechci modrý dálavý, jo, ani světa kraj. Vracím se do šedy dál, jo, tak mi hudbu hraj. Vracím se do šedy dál, a děti káču v trávě hraj. Na verandě piju čaj, je to můj kraj, tam

Bylo to v Plzni, už je to dávno, je to tak dávno, že odnes to čas. Bydlo tam do večera.

Hosté odešli, pán šel do Hájan a rán vůbec neotvíral. Když rozbili dveře,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

je tady příjemně, pěkná úrodná země, žádnej úhor tady není. Vemte si to v Indii, tam si taky

se tady nenosí, kdo by se tu tahal s lidmi. Unesou ti takhle dám před barákem mopeda, jinak můžeme bejt klidný. Vemte si to v Líbyji, tam vás klidně zabijí pro značkový oblečení. To se u nás nestane, tohle my tu nemáme, nic takovýho tu není. Jsme tu jen my.

0: pan kníže pozval ke jíře. Oh, hej, je veselo, dnes vítaní jsme hosti. Oh, hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Oh, hej, je veselo, pod slunáma jdou kosti.
1: Od hradu ke hradu putujem, zpíváme a holky muchlujem. Dřív jinam nejedem, dokud tu poslední nesvedem. To radši zaživa do hrobu, než pověsit kytaru na skobu a v hospodě znuděně čekat

eines natt und niemand ma. Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchnul chladnou vodou, sočí sny a z tváře závoj šedivý. Řek mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní jeden, ale lenivý. Já cítil dál, že v ústech má chuť cigaret a písní prošlé noci. Tak jsem vyšel ven a díval se, jak slunce nový den má ve své moci. A pak mi vánek poslal vstříc důni nedělní, co z horkých ploten voní. A náhle chtěl jsem být za s tebou, někde za městem ve stínu jabloní.

zvony hraní písní. Na prášek srdce rozmělení. Šel jsem dál tou níraní kolem bílých kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět

to si piš, zase omládnem. Zima už se posouvá, dala si na čas jako vždycky, zní de facto sporadicky, je jaro.

davno zbalený krutej prej, se nedoby vynutý, je to jako v pohádce, když rejpeme se v zahrádce. Letos dám hodně papriky, mám plán. Doma říkají zakrátko, že jsem jak hajnej robátko, pořád jen bloudím po lese a sám. No a nebo sebou dám, trochu řeč i ze sebou mám, na hlavě trochu ramy.

co chutí šlehat vodu dám, sníženě pěknou sodu mám. Dávno zbalený pruty prej, jsem nedovyvinutý, au, to slovo skoro neznám, au, najednou zní mi cizem, au.

rán. Tak teda pojď se mnou, to byla jenom sranda. Zima už se posouvá, bude nad Novým Zélandem. To si piš, zase omládnem. To si piš, zase omládnem. Na chvíli.

tebe. Vždycky však pamatuj, na ztráty nálezy nechoď hledat sebe. Až jednou uvidíš, že nemáš vůbec nic, neztrácej naději.

0: Na pohody v Mozi Komerce. Rádio Folk.
1: Říkala, že se Dagmar jmenuje a v očích měla ze slov zkratky a že se dneska prvně miluje a já chtěl budík strkat zpátky. Říkala, že se Dagmar jmenuje, to když a v očích měla ze slov zkratky a že se

je tisíc mladíků. Bláznivý sny, když padá hvězda. Já připojil se k stovce básníků a přání se mi velký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam dáš a stěhuje se zítra. Je to však činžák,

počkám, až přijde listopad. Ty svlékneš svoje šaty a vklouzneš pod kápa, zimy se dotknou.

si běh, po kterých kráčím, hledám tajemství, jak skončit, kde začít, jsou.

když ti ve mrazu kachlová kamna zhasnou. A když ti fešná angličanka přede dveřmi řekne zasnou. Když se darovanou pentlí píchneš do prsteníčku a tvoje nový Bentley jede jen na jedničku.

když čelíš stresující práci a obhajuješ svoji kontroverzní vizi před vedením při nekonečné prezentaci. A v tvářích pohlavářích zračí se znechucení, zanášejí v diářích, že zase kafe není. Řídíš se do kariérní

Trochu křik, trochu pláč, trochu unavenej smích. Nic už tu nezůstalo jako dřív. Tenkrát svět se smál, jak velký slunečník. Jsem tady, poslední nájemník. Trochu křik, trochu pláč, ale dávno jsem si zvyk. A jestli zítra pošťák zazvoní, zkusí to znovu ještě jednou.

život. Tak obejmi Marii kabát i půjč, odřekněte chlad. Zaplať za oba stejně dlužíš i víc, než můžeš splatit.

Motýli vzlétnou nad střechy domů. Ozve se výkřik a zvíří se pěch.

směju se jenom tak bránicí, jak mě učil můj otec. Ten přesně určil hranici a já se neumím smát. Vždycky se

co někde upadli na zem. Chvíli jsme se tomu divili a já se neumím smát. Jednou si otevřu hospodu,

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den na dva schladil city, ukončit ty Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a pumělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Můj kolektiv dneska těžko schlastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odpory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu přijdnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív

zátokách ticha se mi ztratí. V tu chvíli přál bych si nebýt už sám, diváky hledám podél trati. Zkouším tě najít, zkouším tě psát, obojí téměř marně.

jsem z domu, sedám si na zem pod jabloní, na mě se nikdy nedozvoní lampion jabloňových květů.

Čel jak za sokolských sletů, po mně si opakují větu, kterou tě za pár minut přivítám, jak je to hezké nebýt sám.

oběd. Za málo chvíli máš tu odpověď, pojďte si povídat beze slov.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Cestou z protivína do Těšína nacházíš, co tě těší znova. Nacházíš, co se tak rádo schová cestou do Těšínova. Cestou k Těšínovu, zády k protivínu, kde jsi vážil pro a proti každou vinu.

jestli mohu, přidám nohu, prosím pro paní, srdce na dlani, berte paní i s tou dlaní.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

po mým boku není. Moje milá je teď kdo ví kde. Marně čekám spásný světlo denní, který asi vůbec nepřijde. Moje milá je teď někde v dáli, moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí.

mi nežli místo mechu, sehnat tašky eternitový, naskládat je na děravou střechu, instalovat kamna plynový. Až se tímto chajda stane vilou, oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou na nedělní víkend do vily.

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A máma věčně ustaraná, šedivá, to z nás. A tóny levných kytar, pár akordů víc moc. A rozářený dětský oči, jaký tajemství dovede bejt noc. A mexikánský hranice a indiánská čest.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Tahle píseň pro vás, slečno, bude trochu kostrbatá, snad se řádek řádku nějak poskládá, poskládá, poskládá. Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

se mu líbím, tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

sebije i v kakimunduru je to nic moc. Ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda. Je to nic, ani moc.

pravda. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic.

lásky z kolejí, jak ptáci vyletí. S první hořkou cigaretou je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století.

co bylo včera, co bude dnes, potom už zítra, neštěkne pes, vítr to odváží.

0: obilí. Stěny budou ze zelené papriky. Uvnitř stůl z tvrdýho papíru.
1: Do oken světlo, jak záclony natáhnu. V krbu

Prej, že vedou se to táhne líp. Jenže už jste tři a máma s dvěma bráky, starej dvoupokoják.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko,

dneska tu nechci hrát velkého umělce. Beru si po létech poprvé volno, snad mezi štamgasty.

0: hřmí.
1: Když vagony hřmí a brzdař tě honí, necejtíš chlad, nohy tě nezebou. Jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči,

hromady bláznivých vlastních přání. Berou mi sílu, když se ohlížím.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jako kočka, co schoulená je v rámu, a jak sní o myši, tak stejně tiše vrní, jako panty našich dávno starých zřezavělých vrat. Myšlenky pomalu se rodí jenom kránu, a další sklenka whisky s kostkou ledu může být tvůj soudce i tvůj milostivě vyprošený kat.

myši si hrají. Kočka vystoupila z rámu. Večerní probuzení zdají se být horší než ty rána, když si před zrcadlem budem zase lhát. Poslední stíny, kapka krve zbývá kránu a další promarněný hodiny, kdy sklapla past a delí.

ty černý žale, neustále kroužící. Z vrstev do vrstev, z nervů do nervů. Až někde v jámě končící. Rozhlodán od červů, v těl jasné krvi kouřící, pod lebkou hnízdící.

0: kachne v rákosí blíž kraje.
1: Sluka.
0: A kachna vodní s peřím zelena.
1: Kachna.
0: Jak duhovými barvami, když hraje.
1: Nechceš chlebíče.
0: Se nese v dálce prachem slunce žhavý.
1: Už to prostě nechci nikdy podstupovat.

0: večírek jedna báseň.
1: Divé mechy.
0: Sovovy mlýny melou pomalu a jistě.
1: Puškvorc.
0: Mele a mele a mele.
1: Stříbrem zrosené sní.

0: Seberte mu brejle!
1: Ale on to umí z paměti, vyveďte ho!
2: Poutník jsem vyštvaný morovým puchem království.
1: Vypadni!
3: Surové křiky!
1: Dveře jsou tam.
2: Odcházím smrtelně raně. Hory snů, makrokosmické hory.
1: Tak dobrou makrokosmickou.

pak byl křik a byla bolest. Ještě dneska slyším jejich sprostý smích. Už je to 25 let. Čas na těle všechny šrámy spravil, však na duši mne nezhojený vřet. Občas drásá jako spáry šelem dravých. Pro všechny muže jsem chladná jako led. Nedobytná, necitelná, já se jich láskou bavím. Já vím, kde jsou, štěstí jim přálo. Jeden je kupec, druhý slavný generál. Já vím, kde jsou.

blízko, třeba ze samoty, nebo jen tak. Až začneš v labirintu cest, týdny a měsíce si plést, až ti vítr tvojí blízko jednou prožene chluť moře.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

psát. Tomu stránek mi tisíc nestačí, slova správný najdu snad. Jak nás tenkrát začalo hnát, všechno, co jen srdce.

Tady sedím na mraku, píšou mi z nebeskýho dvoru. Prej si to sama přebrat mám, jenomže jako na potvoru. Největší hřích je, píšou mi, zapomenout na svoji duši.

do naší beznaděje. Stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vévodo naší víry,

měníme místo držící jako ohlávku. Svatý Václave,

0: Příběh je prostý a začíná tady. Sedím si v hospodě
1: mezi kamarády.
0: A zrovna když u piva upijím pěnu, naproti u baru uvidím
1: ženu, ta žena
0: je krásná.

0: kdybych byl jiný a začal tam, kde, pokud si opravdu dobře vzpomínám, skončil ten tvůj u kytary a piva a naproti mě se posadila Iva.
1: A ještě mi říká, hele, ty tomu nebudeš věřit, ale 80% toho, o čem se v té písni zpívá, se stalo.
0: Já chci rapovat v hustý rapový kapele, jenže ten můj blbej kukuč vypadá tak nesměle. Celý život hrál jsem jenom folk a country a celý život budu hrát jen folk a country.
2: Chceš rapovat v hustý rapový kapele, všechny nás tu hodně ostře posílat do prdele. To ti ale těžko někdo uvěří, když ty ten majcou ruce svíráš, držíš jako ukulele.
1: Proto se stalo.

0: Vlna pohody v Mozikomerce. Rádio Folk.
1: Když si tady přinesla na talířku křupky,

0: zatoužil jsem včera za kliku,
1: vzít u nočního podniku
0: s balíčkem oběživa.
2: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
0: Žízeň už na mě klečela,
1: nebylo jistý docela,
0: že Lojza točí piva.
2: Hou, hou, že Lojza točí piva.
0: Ulípit maják ve štole,
1: židle obrácený na stole.
0: Jo, to byl smutný obraz.
2: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
0: Tak před hospůdkou zavřenou,
1: s náladou rázem zkaženou,
0: řekl jsem si, to je podraz.
2: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka.
0: Zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
1: a skel ve okně křachnutí.
0: Rámusu dělalo fůru.
2: Hou, hou, rámusu dělalo fůru.
0: Přes květináče schozený
1: a cáry záclon uzený
0: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol.
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl.
1: Záclony pak tři.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

náhodník, dvě stejný šavle překřížený. Zdá se, že jsou oba vylečí.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Čeho se bojíš, je někdy jen z hlady. Nakresli vězení a na zeď napiš útěky v plánu. Jenže běžíš přes mohyly v trávě. Nic v tobě nezmění ten strach z křížků na pianu.

čeho se bojíš, že svět je větší než dráha sánek pana Lady. Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

skoro se zdá, že jasně vidím, kde jsem, skoro se zdá, že pevně stojím, i když chvěje se zem, že vím, jak rozhodnout.

hádat, tak akorát, že přežít se dá i překročit stín, že na ní už vůbec, ale vůbec nemyslím, skoro se zdá.

skoro se zdá, že umím se prát, skoro se zdá, že snad ani neumím lhát, nestavím si iluzí hrady do posledních sil, z proher, že nemývám strach, vždycky jsem zvítězil.

kdybych jí potkal, tak jí nepoznám, že se jí po domu smil, skoro se zdá, že ani nejsem si jist, že jsem s ní vůbec kdy žil a že měli jsme si co říct, skoro se zdá, že napůl šťastný smím být, skoro se zdá, že přesně vím, kam mám jít.

No, jestli ještě někdy uvidím, skoro se zdá. Skoro se zdá.

stropu smutně zývá nedopitý džin. Skutečnost potrhlá dál márně hledá rád. Obrazy na stěnách, obrazy z pavučin. Za okny bez záclony, nezakrytá noc. Zatím co jiný.

Drápy času, snad je paměť uschová. Dnešek už nedožene, chvíle klidu, sluní mechu. Svět se hemží, vodu kvasu v okolí.

v hrdle zlato měl. V žáru noci hluboký se spolu opijem, květy naší lásky tvojí krví zalijem. Žít pak budem v naději, že přes líto byl sen, opak pravdou stane se,

má lásko, jak se ti tančí oblací, kolik máš snů, splněných přání, a kolik znáš tajemství, jak se ti spíš.

jiné řeky, dvakrát nevstoupí. Jak se ti spí, a já tu trochu bloudím, v tom našem čase, co žene nás dál, stále mám schovaný prstýnek z pouti, když jsi tu byla všude kolem nás. A tak se ptá, jak se ti spíš,

0: zkusím se zeptat, lásko, vzpomínáš?
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ve dřevěné lžíci. Matička za sklem pledne, čeká kdo na ulici, ze země zvedne upletenou rukavici. Synáček s rybí tváří a se spodními ústy sotva ji stiskne a hned zas pustí. Jestli ten hubený hoch není trochu plachý, smějí se od buchar upocení chlapy. Trochu si vypili a teď jsou v ráži, tak vedou řeči o kuráži. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce, tolik se bojím, aby jen tak neleželi.

noty a na křídový papír černé noty. Servus a do rámečku, dárek pro matičku, vypálený nevus z prsteníčku. Bojím se bojí ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se bojí o ty střevíce,

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Spíňa, počasí divné, typická chůze, napadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to sem už vyhne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včel ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku, už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, západní značky, a hlásil se ku mě, tak jako dřív. Zašli jsme spolu do čbánu dolů, na jednu kolu a na 14 pit. Že prý co říkám na všecky ty změny, no vyhlídnul jsem si šikovný smrk. Na šachtě pro mě robota není,

Pokryl jsem útratu, všecky ty čárky. Koupil jsem márky a odhlásil plyn. Konto jsem poslal do živnobanky, účelům firmy, Blažek a syn.

Čas už se kránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červa.

jak je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody,

ta jejich hoře jsou jak radci uvěznění v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neobjevených.

hoděná do srpu, pokládá na zem všechny bolesti, svý divoký skalky, hoděná do nůžek, přistřihává cesmínám všechny zorohlý myšlenky na včely.

llenar ahora mí. Vyčesává z trávy kostřičky padlých můr, z vrchních pater lesa a oděná do sirek. Posílá kouřový signály, že už je u ní zase krásně čisto pusto.

Odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez. Císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií. Tví smutný oči nikdy nepromíjí. Měhy se pokácely do plechu. Holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer tahal střepy. Ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací. Smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly. Tví smutný oči

od armád velkých tučných larev. Za tvými okny planou nepokoje a je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententíky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tvý smutný oči nikdo neuprosí. Patroly nahlásily změny pozic. S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií. Tvý smutný oči

šipce, kam až jde realita a kde je fik, fik, fikce. Jenže takových rybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se

či věřit rybce, kam až jde realita a kde je fik, fik, je lepší vzhůru lítat, či jít po šipce, kam až jde realita.

0: Před malou chvíli bylo 18 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Vrásky jsou brázdy na polích. A ten muž s nimi zápolí.

když bojíme se stáří nenávratna. Až po nás hasne.

s pokorou. Dva stíny unavených dam. A já jen vykřik

bol, najednou jsem to já. Koukni se z okna, trochu sněžilo, bude víc, do čepic přibyde hlad.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas smihl se foxtrot. Rock and roll, bajto disco, ale valčík je ten tanec.

Já trochu něžný, trochu dokola a trochu vpřed. Vždy jednou víc a dvakrát míň. To je ten tanec, který znám a který zřídka pokazím, i když zdálo se už mnohokrát.

A tak vymetám bály a hledám sál, kde dobře hrají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už zdá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

Každý tančí, jak umí. Někdo obkročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle. Jak rychlý je náš krok, nejde mít v srdci hudbu jinou.

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vzal jsem ti, brácho, a na úřad psaní šel dát. Psaní o tom, že jsem černej, že z fleku bych krat. Váčku jsem lovil pár centů a šéf mi v tom řekl.

Vzduchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin.

je nám kousek únavy, když ho nemůžu. Cesta se zauzí, ale myšlenka pátá, jenom kousek únavy a je prázdná zlí. Najde si mě, když bude chtít.

pokoptých beránci zvlnili nebe. Zvonili na zem.

učeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvát si z cizího,

pod mladými oběšenci. Stříhali do hola malého chlapečka, dívat se na sebe, nesmět se pohnout, nesmět se pohnout, naši dvě z železa.

až jednou ze snu zas budu volat. Jenom tvoje krásné jméno, které v hlavě mi utkvělo, velkou dálku budu chtít zdolat. Tohle přece nemá smysl zaťuk.

až jednou zesnu, pak budu ticho. Zůstane tu blbá píseň a v ní jenom blbé řádky, možná řeknu, no to je psycho.

sportek. Pojď, pojď, pojď. Neštěkej a nekňuč, to hodný pejsci nedělaj. Čekaj pěkně na místě na povel pána, že potřebuješ vyčůrat, on má čarovnou moc. Řekne, vydržíš to do rána a do...

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

리싱 우리를 리싱 싸고 리싱 부부 Whisky mi v krku šplo ucha, jsem s whisky jako ropucha, já jsem

Jansen duschiza plural, naruska se memorial, nepsen agent CIA, za nebezpečný a ten zvej, jsem zlej, strašně, very zlej.

0: slečno, počkejte prosím na chvilenku, slečno. No co to máte za halenku, slečno? Vždyť máte vnady téměř venku, slečno. Vy nenosíte pod prsenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, sedneme si spolu támhle v šenku, slečno. Dáme si třeba vína sklenku, slečno. Za odměnu mi na účtenku, slečno. Orazítkujte svoji rtěnku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na Němku, slečno. Jste extra formát na nástěnku, slečno. Vy máte ale krásnou fenku, slečno. Kvůli vám pustím k vodě lenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, koukněte na mou peněženku, slečno. Klidně vás pozvu na roštěnku, slečno. Ten stud nechte na dešti venku, slečno. Vždyť nenosíte dávno plenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, vy máte v sobě divoženku, slečno. Pojďte se schovat pod pláštěnku, slečno. Jen držte pevně tu svou fenku, slečno, slečno. Máš pičák ostrý jako střenku, slečno. S vámi chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vzteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod, na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

Škaredí holky, ty se drží zpátky, jsou sami sobě na posměch. A vždycky mají krásné kamarádky, a proto mají v lásce pech.

vědí, že se pro ně nebudou chlapi nikdy prát. Škaredý holky nejsou nikdy v právu, vypadnou vždycky z pořadí. Srkají život jako hořkou kávu, zvykli si, nikdy nesladí. Zrcadlu řeknou,

už je po dešti složitě, žijem, žijem složitě, složitě, žijem, žijem složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě pout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, kluk, co se mu patřila, mě mlčky říká tak. Složitě žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupá, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě její prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Slováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě. Složitě. Žijem, žijem, složitě.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas mihl se foxtrot. Rock and roll, baj to disco, ale valčík je ten tanec, k němuž mám tak blízko. Zase

kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašlání. No jo, no. Zase nic.

Pí fuky, přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, tři body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a třetí dveře zprava, život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří, 15krát trubka, no a jednou dudy. Babička

babička Majka, ta ji slyšet nechce. Odlišný měla názory, a to je velká vina, tak ji vyšoupli ze školy, strčili do kravína. Při každým slavným výročí dechovku do nic spali. Snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali. Nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově, budíš jim přáno. Hvězdnej prach, kdo se dá do vlasů, krásné máj a sám Count Basie.

we vzduchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin.

veta může s klidem v minutě na místě, kde stála teta, nechat plavat labutě a tu tetu jednou větou na Venuši zanese. A Venušané s mojí tetou budou samá recese. Hej! Venušané s mojí tetou budou samá deprese. Neboť tetička jim řekne fóry, co by jinde neřekla. Upeče jim buchet hory, což by jinde nepekla. A v každém

0: vnášet smutek do duší, blbost bude nad planetou vnášet radost do duší.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

taky umíme jak loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej proud v peřejích slibů.

jsem ti brácho a na úřad psaní šel dát. Psaní o tom, že jsem černej, že z fleku bych kradl. Zváčku jsem lovil pár centů a šéf mi v tom řekl.

dětko Buk měl jít. Dál předák nechtěl a já nerad musel přibít. Zázrakem živej pak dostal se na druhej břeh.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

a nevím pro koho. Snad aspoň ty se usměješ, deštivá obloho.

Jen jedenkrát musíš to říct, když sny se splní, tak nemáš nic, jen dlouhý den a krátkou noc a život běží, volá o pomoc. Tak musíš dál tou cestou jít, poslouchat slova a hledat klid. Na duši smutek a v rukách klíč, víte jak listí, sny odvál.

0: kolik už šancí ti život vzal a přesto tejky své zkouší dál. Jen jedenkrát musíš to říct, když sny se splní, tak nemáš nic. Když sny se splní, tak nemáš nic.
1: Před malou chvílí bylo 23 hodin.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, teď jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hej, si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. A to už se do zatáčky řídí vlak, Tobičovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, Příhoda, co znal tunely. Příhoda, zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde.

trochu jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, zpátku jdeme, až zvony ze vsi zazvoní.

za srdce vzít. Starý pádlo Bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se koruna mistromů v mleze mezi kmeny.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Stejný síly zpět k vyššímu cíli, zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si u těžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže, udělíme si hafo řádů za úctu k úřadům.

Seď do tvý party, musím se stát partyovým zbožím. Řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se vracet k hodnotám minulý generace. A nakonec v rámci team buildingu všichni společně hodíme ručníky do ringu.

trochu faleš. Na cestě životem často ji najdeš.

železničním mostem, v příbytku prostém, anděl bez křídel. Svůj osud věčný složil k nohám lehký slečny, za lásku na příděl. Tak o věčnost přišel, teď strach mu klíčí v břiše, že jsou mu v patách. Ač našlapují tiše, jsou všude kolem

naproti výtahu. Vezmi si pletení a něco, co ti bude slušet. Dostaneš visačku číslo

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Tak v první řadě díky vám za dobrý vkus. A taky velký díky zvukaři, protože někdy se to takhle podaří. A taky pořadatelům za milá pozvání, kde všude hrajeme, že nejsme nahraný. No ale všechny tady jmenovat nebudu, už jenom Slávka, předsedu Fine klubu.

jako papiňák a stejně to dá vždycky nějak. Jako Ježíšek, co ti nosí dárky a jeho chrápání je slyšet z dálky. Pavlík Stránský a jeho Stradivárky.

0: leč, leč.
1: Aleš, je děsně vtipnej, ale stojí až tamhle vzadu a tak je vlastně vyplej. A v tomhle crazy stádu hraje na tohle. Má to 4 tlustý struny a když to zmáčkne, tak to strašně duní. A jeho číslo je 0609, 0351, 50, Aleš Krejza, zavolejte mu do klubu.

Máme tu jednoho Jimmyho, šedýho knírače krátkosrstýho, takový milý přítulný zvířátko, a tak je potřeba ho držet nakrátko. A neublíží ani mouše, znáte to, hotovej beránek ve vlčím rouše. A když je blízko pěkná kočička, vytáhne perkuse Jimmy Voďas alias Mirek Vodička.

No a já jsem prej fešák docela, jak mi ten klobouk padá do čela. Na tom se shodla celá naše kapela. Taková kritika, koho by bolela. A hraju taky pěknou řádku let. A moje prsty by mohly vyprávět, kde a komu a co všechno už zahráli. A teď i vám, songy Mandalí, Milan Pilař a moje kytary.

trním nám tedy zpívá růže, co může za vaše husí kůže. A když splétnou, dá se do díla, těžko uvěřit tomu, že nebyla nikdy na hudebním táboře, že s tou píšťalou je fakt za dobře. A v noci na cestách, když hovoří, tak celý auto smíchy položí. Znovu zrozená, náladová, snová.

jemu se písničky zdaj a sami se mu ve spánku zaspívaj, protože vesmír ho má prostě rád a on vám to chce tak hledat. Poukačka, banjo, gitara, Dan Bednář a my jsme Mandela a tohle je pro vás.

jak nám ten život rychle ubíhá. Člověk má pocit, že nic nestíhá. Vždyť já měl tolik věcí v úmyslu, dokázat v tom zábavním průmyslu. Například

co jsem předvedl, si nikdo na zadnici nesedl. I když z těch velkých cílů toho moc nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo.

třeba nikdy nebyl na Sněžce. Prý se tam leze velice těžce. A taky bych rád jel do Benátek, třeba jen na den a hned na zpátek. Taky jsem nikdy nebyl na Kubě, teď bych tam musel s rouškou na hubě. To bych jel radši někam do pouště, učit se milovat a odpouštět.

moc hezké to bylo. Zdá se mi přitažené za vlasy, jak všichni pořád řeší počasí. Kdo se chce stěhovat, tak bez země. Já se tu cítím velmi příjemně. Lidi žili i v době ledové, tak to vám řeknu, to bych nedovedl.

minimální naději, že by se mohl zapsat do dějin, že by tu mohl zůstat nastálo, kdyby tu po něm něco zůstalo. Řeknu vám, jaká je má zkušenost, prostě Pánu Bohu poručeno. Všechny ty ceny, pocty, vavříny jsou sakum pikum jenom kraviny. A kdyby vůbec nic tu nakonec nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Jan. Pro ně námořníci ještě v přístavu přichází jak o srdce, tak o hlavu. Zrychluje se tep i dech, sochám všech svatých na mostech.

0: bazilejské před šantánem modrý svět. Je vidět lidi, ve vzduchu kouř z cigaret. Noc je ještě mladá, to bude zase flám, ostatně jako vždycky, když si vídem s Marian.
1: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.
2: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: ještě ne.
1: A proč ne?
0: Ještě jednu pohádku.
1: Už jsi měla 3 pohádky.
0: Tu o princezně, která háčkovala.
1: To neznám.
0: Tak si ji vymysl.
1: Ale žádný vymyšlení nebude.
0: Mě zebou nožičky.
1: Vem si ponožky.
0: A svědí mě zádička.
1: Poškrábej se. A už dost. Zalez do spacáku.
0: A kvákej tu žáby. Je večer.

když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát, kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut, co někam míří, Bůh ví s kým. Když mě máš vedle sebe, pak mi v noci nepíšeš, kde zase jsem a že jsi sama a vzbudil tě zlý sen o tom, že nevrátím se domů a někde s jinou jsem, že se motám městem dolů, sloup za sloupem.

Když mě máš vedle sebe, potom nemusíš se ptát, kde jsem byl a co tam dělal a komu zase hrál. Píseň v dur a potom v mol o tom, že dávno nejsem král a že je cesta domů mnohem dál. Když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát, kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut.

Beden cez pustý sad až k čarovnému bíli, jež chrání před přízraky a před zhoubnou mocí. Když už ne na pořád, tak aspoň každou chvíli, ať víme, že zázraky dějí se jen v noci, která

budoucích vojí, co kráčí po kraji, pod hvězdnou sítí, nikdy se nedoví, ten, kdo se tmy bojí. Barvy se přetaví, čerstvé skvrny spalety, až přijde minuta, kdy se mlha zvedne. Sny zavřeme do hlavy, pozbíráme konfety.

vlastní úděl ztrácím či získávám. Jak to přijde, křičí na mě vlastní duše bolavá. Asi to tak všechno mělo být, hezké prožít další, pochopit. A když objeví se nový díl, nižnou touhu

Nad obzorvy fukuje, houf komínu svý šmanty, dopadají na tuje, průvod a muzikanty. Zpívají a vytrubují, jak se dnes pěkně žije, soudruzi agitují, jaké psát poezie. Takové bylo dětství, je v tahu chvála Bohu, a já mám vlastně štěstí, že co chci dělat mohu, kolik jich asi bylo minulých generací, těch, co je zahubili na nucených pracích. Ještě se jenom míří, ještě to nespustili, jen pavouci a štíři myšlenky ozdobili. Porád je v zádech cítím, že už se zase derou, než vystartují svitím strašidelně měs. Nenažraní a líní od věcí papaláši, co lež mezi vás vklíní kainové a jidáši. Co se mi cestou střetnul a už jsou tady zase podrazy keci střetnul, co papaláš to prase.

zahubili na nucených pracích. No a tak tajně doufám, že se už nezúčastním, a když si nikdy zoufám, no tak se prostě zmastím. Lepší nezastihnout tu smutnou periodu, raději se smrtí vyhnout, nežli zas do průdu.

Bora s očima plnýma skál a nebe. Byla jsi zvolená.

Nevím, co to tenkrát vjelo do mě jednou takhle nad ránem. Podívat se potají, co je v tom domě porostlým řečťanem. Trochu jsem se bál, abych nevzbudil psa, když přelejzal jsem přes braňku. Ale pes jako starý známej zavrtěl ocasem a pokračoval ve spánku. Šperhákem zámku otáčím jemně, zkušeně a obezřetně. Pak chvíli stojím na prahu, aby si oči přivykly ve tmě.

schodů, podvědomě, tak rychle pryč, než se probudím a zjistím, že vykrádám sám sebe ve svým vlastním domě, ve svým vlastním domě, že vykrádám sám sebe.

Dove lei? E pane generale, abych je stivě pozdravil. A s eventuální války nenadále, abych se jim předem omluvil. Kdyby zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat, těžko bych mohl kráčet odhodlaně do války se zaangažovat. Museli by nejdřív přemluvit mou ženu, kdybych se jí od snídaně zved. Nerada mě pouští do terénu, to bych se bál vrátit z války domů zpět. Co by tomu řekli moji kluci, kdyby jsem se válce věnoval? Vždycky jsem měl tisíc výmluv, hrgot kruci, než abych si s nimi na vojáky hrál. Co by tomu řeklo moje zdraví, to když se zkazí, už se nespraví. Vždyť i na klinikách lékaři, když slaví, tak připíjejí hlavně na zdraví. Co by řekl můj nadřízený z práce, ten když mě pět minut nevidí? Hned to pozoruji ve obálce, ztrátou výkonnostních prémií. Co by řekl můj přítel z Marylandu, kdybych tam někde v Americe stanoval? Často píše, sice přijeď o víkendu,

na místo snídaně začalo se mobilizovat. Závěrem chci poníženě prosit, kdyby si chtěli najít jinou zábavu. U nás nemá kdo v kýblech mal tu nosit vakci Z za Novou Ostravu. Venku by jim zčervenali tváře, lid by na ně přestal hledět.

Šest milionů srdcí vyletělo komínem. Svoje malé lži si lásko dnes prominem. Budeme tančit zvenkovany na návsi vesnice

děti pochopili, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil levným.

Slza po tváři, snad je to ze slov, která letí ze tvých úst. Za pány se bijí husaři, kdo bít se za mě bude, když mám zbraní půst. Volám všechna slova do boje,

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Tam je drahá každá rada, kde je ženská psychika. Byť už nad ní léta bádám, stále se mi vymyká. Má-li nějaký vlastní řád, to bych věděl vážně rád. Vím jen tolik, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být ti v první lekci stále jsem. Nejdřív dá ti na vědomí, jak jí chybí obětí, sotva 10 minut na to, sama vysmíká se ti, tak jí nechám a jdu ven, vždyť co víc tu zmůžu jen, opět vidím, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být ti v první lekci stále jsem. Už jsem jednou nohou venku, ona vzdychá ve dveřích, zůstaň se mnou, co pak nevíš, jak se bojím příšeří, tak se pozdržím a hned, že prý přeháním, ach teď opět vidím, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být ti v první lekci stále jsem. Tam je drahá každá rada, kde je ženská psychika, byť už nad ní léta bádám, stále se mi vymyká. Má-li nějaký vlastní řád, to bych věděl vážně rád. Vím jen tolik, i když nechci, co se týče ženských věcí, stále být ti v první lekci stále jsem.
3: Naše loď slavná a proslulá,

My z kraje Dubna vypluli, po větru vpřed se vydali za cíl berberské pobřeží. Vše bylo, jak jen náleží, než hr...

tvoji tvář, chci vidět tvou krásnou tvář. Starý Jan na stráži stojí, do tmy vyhlíží, přihne si rád. Má večbánku na hosklou medovinu, ovšem ví, a tak musí se smát.

sedni blíž, svíce už dohořívá. Tvoj tvář, chci vidět tvou krásnou tvář. Pan Bušek spí, už si tě neohlídá. Budeš má, dnes noci budeš jen má.